Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to nic, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: Vidí ti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: Loránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
5: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

mixtures bridge.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: magické léto v Aquapalace Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je pátek, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Hlasování o podobě předlohy se sněmovna z největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata, k novele se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Řekl to redakci CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2,5 tisíce. Uvádla to podle světových agentur ve čtvrtek prozatímní prezidentka Rodriguezová. Pátrání po přeživších po třesech z 24. června stále pokračuje. Podle ní živel zcela zničil 189 domů. Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savangenkovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností ještě vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy do 28 stupňů Celsia, jinde se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 narazil nákladák do svodidel ve směru na Brno na 22. kilometru. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a boural se v Ostravě na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín na 287,5 kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Poslední holčičí páteční vysílací den. Krásnej, teď jsem to řekla jak Jolanda. Vám přeje Anabel.
1: A Zuzka.
2: Tyjo, co jsem to složila za větu, vej. To bylo...
1: Páteční, sluneční.
2: Ano, nějaký češtin by mě velmi pochval. Každopádně bych chtěla říct, je to neuvěřitelný, ale venku je zima.
1: No, dá se.
2: No,
1: dá
2: jako
1: se, ale
2: měla
1: ochladilo
2: jsem,
1: se.
2: Měla jsem bundu a mikinu a bylo mi tak jako, že jsem byla ráda, že jsem ráda, takže doufám, že to slunce, který už tamhle se nám klube na chvilku vysvětne pořádně a nebude tam taková kosa, už jsem si nějak zvykla na ty teplá, tohle mě teda zaskočilo po ránu. No nic, každopádně nás čeká opět veselé dopoledne, doufám, že se s námi budete bavit a na rozjezd si dáme Toutou Afrikou.

Kabáti a jejich šaman na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, ani dnes vás neochudíme o lístky, jako celý týden rozdáváme jednomu z vás dva lupeny na Rockfest v Dačicích, který se koná 23. až 25. července a hraje tam Tlustá Berta, Civilní obrana, Proteus, Alkehol, Komunál, Doga, Trautenberg a spousta dalších kapel. Takže pokud jste si ještě nenapsali, můžete to dneska napravit a zkusit štěstí. Klasicky pište na náš Messenger, ať už Facebook, Instagram, a jelikož je dneska páteček a my jsme se Zuzkou nevynechali výzvu, tak budeme rozdávat už v 7:30, takže spěchejte, ať to stihnete, a teď Within Temptation.

0: Masterplan na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Právě teď je ten správný okamžik popřát dnešnímu oslavenci a tím je Petr Kudhale, český zpěvák, textař, hudebník a divadelník, který už od svých 16 let působí na český hudební a divadelní scéně. Dneska je mu 44. Já tomu nemůžu vůbec uvěřit, Zuzi, že už je jakhle starý.
1: To bych taky neřekla. Teda,
0: ale vypadá dobře. Mm-hmm. Jako, to je asi tím, jaký má vedle sebe vždycky hezký hubený modelky. On má vždycky v hlavu větší ženský. Teďka teda tu, on se nedávno stal tatínkem, tak tu, ze kterou má dítě, tak ta teda není vyšší než on. Ono to teda není těžký být vyšší než
1: já
0: on.
1: Já si říkám, no, i když jako já jsem možná menší.
0: Ty jsi asi menší, no.
1: No, ale o kousek.
0: Ne o moc, no. Petě je takový trpaslíček, ale je to nejvíc. Ten mi poděkuje, ano. Já ho mám strašně ráda, je to strašně milej kluk. On má takový humor, že naprosto chápu, na co balí ty modelky, protože je prostě skvělej, navíc má obrovský talent, takže my mu přejeme všechno nejlepší a on bude jistě velmi šťastný, když mu zaspívám krásnou píseň. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Takhle se ladíš na dnešní výzvu.
0: Ano, dneska už mám krásně nalazené hlasivky, výzva bude v topu, máte se na co těšit, za chvilku Queeni.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Rock Radio. Muzika.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, tohle byl Ronnie Atkins a jelikož je 31, tak já jsem trošku nervózní, že nestíháme zprávy, tak jdeme na to.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké páteční ráno, máme krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo už téměř 500 lidí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Čekáme dnes polojasno s kopivitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností ještě vyskytnou přehánky. Aktuálně máme v jihovýchodní polovině území i zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat na jihu Moravy až k 28 stupňům Celsia. Jinak naměříme 21 až 25 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Ostravě se stále řeší nehoda na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín na 287,5 kilometru. V Hodoníně se boural na Velkomoravské ulici a v Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě. Tam se zdržíte skoro 15 minut.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Bon Jovi Runaway na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu je 6.37. Já tady mám bohužel teď jednu smutnou zprávu, která dorazila ze Slovenska. Zemřel producent a dvorní textař kapely Tublatanka Martin Sarvaš. Informaci potvrdil pro slovenský web taky lídr Tublatanky Maťo Ďurinda. A jinak z pera Martina Sarvaše vzešly texty hitů jako Šlabikár, Vo velké škole dní, Zkusíme to, Cez vesmír, Dnes, Láska držma nad hladinou, Pravda vítězí, či Loď do neznáma. Bohužel i takovýhle zprávy k životu patří upřímnou soustrast rodině i nejbližším. A v dalších stupech už smutný nebudem, nemusíte se bát, tak zůstaňte s náma a za chvilku se můžete těšit na Arakainy.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Tak i dnes na druhý pokus. Zuzi, je to tvoje.
2: Kuriózní potyčka propukla teď v italském Terstu na pláži. Je to pláž, která je poslední veřejnou pláží v Evropě, kde je prostor na pevnině i ve vodě striktně oddělený zdí na mužský a ženský. Mm-hmm. A jedna žena vlezla do mužského sektoru, a to z důvodu toho, že tam byla s manželem a měli postižené dítě. A ona ho chtěla s manželem společně dovést té vody, aby si mohlo to dítě dojít na záchod. Jenže nějaká postarší paní to zaregistrovala a začala na ní řvát po celé té pláži, jakože jak si to představuje, že tady platí takovýhle pravidla. Mm-hmm. A normálně se tam zhádali a málem jako servali do krve.
1: Fakt, jo, to si děláš srandu, to je dobrý, to je taková slunce seno. Taková slunce senobitka.
2: Já jsem si našla fotky té pláže a je to teda velký psycho, jako oni tam postavili dopravy obří zeď, přes kterou nevidíš.
1: Fakt? Ale tak jako zase je to takový, že aspoň tě nikdo nevočumuje.
2: No, nemůžeš tam mít vlastně s partnerem, jo? Protože
1: nemůžeš tam mít s postiženým dítětem. Ale jako s partnerem ne, no tak jedině, že byste si přes zeď jako posílali SMSky.
2: Asi jako, jo, fotky třeba.
1: Máš tam, jako... máš tam hezkou pláž, jo, jde to. A ty, jo, jo, taky všechno pořádku.
2: Jako je to velice zvláštní. Jako, že kdyby to bylo asi pro single lidi, tak jako chápu, že jako pro ty ženský to bude třeba příjemnější, když tě nebude někdo očumovat, ale takhle je to teda hodně
1: no,
2: divný.
1: No, vodeku se nepodělíš, ale mě spíš fascinuje, že vůbec to napadne jakoby rodinu, to je jedno, jestli je s postiženým, nebo jako no, víš, jako no. S normálním dítětem, ale že ti to vůbec napadne jít na pláž, která je takhle rozdělená.
2: Jako je to zvláštní, no.
1: Jako to tě ten manžel asi musí hodně líst na nervy, aby ho nechala za zdí, jakože, ale prosím tě, tamhle si vlez za zeď, já si tady rozložím deku a uvidíme se doma, jo?
2: Možná to řeší auta, nějaký manželský problémy.
1: Možná jo, jako možná, když si dají takhle celý odpoledne od sebe oddělený zdí, takže pak to pomáhá i při jejich rodinném soužití, těžko říct. No, tak to je, přátelé, tip, kdybyste se chtěli na pár hodin zbavit manželky, když to bylo, v jakém městě?
2: V Terstu, v Itálii.
1: V Itálii, tak můžete vyrazit do Itálie, zbavit se manželky, hodit jí za zeď, každej si vemte vlastní ručník, dáme si korny.

0: Budujte srdcem. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké páteční ráno, krátce po sedmé, jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo vzít svá slova zpět. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce, a řekl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného před týdnem poblíž Čelákovic u Prahy. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Pitva odhalila, že nezemřel na následky cizího zavinění, ale kvůli zdravotní komplikaci. Policie se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zjišťování totožnosti mrtvého. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Do záchranných akcí se jich minulý týden zapojilo zhruba 70. Prohledávají trostky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí tam vzrostl na 2 500. Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme převážně polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností ještě vyskytnou přehánky, večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až do 28 stupňů Celsia, jinde od 21 do 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Českých Budějovicích se řeší vážná nehoda dvou osobáků na Husově třídě. Počítejte tam se zdržením kolem 15 minut. A stále se řeší nehoda taky v Ostravě na trase Opava Český Těšín na silnici číslo 11. Tam se srazil nákladňák s osobákem na 287,5 km.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. V pátečním vysílání rokovýho rozjezdu vás zdraví Anabel.
1: A Zuzka.
2: Abyste samozřejmě neměli zeď na pláži mezi vámi a manželem, to vám taky přejeme. A jinak v téhle hodince nás čeká spoustu zajímavých věcí, například rozdávačka. To vám ještě zopakuju za chvilku, protože jste evidentně všichni spíš.

Alkohol na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu, přátelé, protože jsme dnešní rozdávačku vyhlašovali těsně po šestý, kdy ještě většina z vás napůl spala, takže jste to evidentně nezaregistrovali. Tak ještě jednou vám zopakuju, dnes poslední dva lupeny na Rockfest Dačice rozdáme jednomu z vás. Začíná to 23. končí 25. července a hraje tam Tlustá Berta, Civilka, Proteus, Alkohol, Komunál, Doga, Trautenberg a spoustu dalších. Takže pokud máte zájem o to si užít tento festival, napište nám na náš Messenger, ať už Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a dneska rozdáváme už po půl, to znamená, že máte poslední čtvrt hodinku na to si napsat. Takže do toho držím vám palec a teď nás čekají Green Day.

0: Sunrise Avenue na Rock Rádiu ladíte rokovej rozjezd a já tady mám jednu aktualitku. I po více než půl století na scéně dokážou Judas Priest ovládat hit parády. Teprve před pár dnama jim vyšla kolekce, která je nazvaná jednoduše The Best of Judas Priest a doma v Británii jim zajistila první místo v čele prodejního žebříčku Official Rock and Metal Albums. Jinak pro kapelu je to celkově šestý umístění na špici oficiální albové hit parády, druhý s výběrovým albem. Jinak ze čtyř řadovek, který na něj dosáhli, se to povedlo i tý poslední Invincible Shield z roku 2024. Kapela vznikla v roce 69 v anglickém Birminghamu, takže jsou to opravdu rokoví matadoři a prodalo se přes 50 milionů alb. Já jim gratuluju k tomuhle obrovskému úspěchu, přeju spoustu dalších let na scéně a my budeme pokračovat další muzikou, za chviličku Tři sestry a jejich Aleš.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za půl minutky je 7.30 a Zuzka má pro vás připravený další zprávy.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo už téměř 500 lidí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin středoevropského času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností ještě místy vyskytnou přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Českých Budějovicích se nám komplikuje doprava, máme tam dvě větší nehody. Jedna je na Lidické třídě, tam se srazil autobus s osobákem a zdržení je tam skoro hodinu. Potom se bouralo na Husově třídě, tam se zdržíte zhruba 15 minut. A pozor si dejte taky v Ostravě na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín se bouralo na 287,5 kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Nickelback, Rockstar na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Máme 7.36 a to znamená jediný, že právě teď jeden z vás od nás dostane dva lupeny na Rockfest do Dačic. Takže kdo jste si napsal, přátelé, okamžitě si vemte mobil do ruky a my jdeme jednomu z vás zavolat, tak buďte napříjmu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
3: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
4: Petře, jedeme živě.
3: A sakra.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsme mladí
11: a neklidní.
10: Jdeme na to!
12: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
14: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
15: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Rock Radio. Tak přátelé, jsme zpět a já doufám, že na lince mi zůstala Verunka.
18: Zůstala.
0: No tak to je krásný, první žena v tomto týdnu, jestli si dobře vzpomínám, Zuzi, jakožto skrutátorka.
19: Myslím si, že jo, ale taky mám tu paměť trošičku.
0: Zobě je takový Doris akvarijní rybičky. Každopádně, Veru, řekni nám, jak to máš daleko do Dačic?
18: Mám to blízko celkem.
0: Odkud jsi?
18: Teď jakoby Hrotovice, ale pocházím tam Nová Říše a tam, takže já to, no, tak to je domovina.
0: To jsme téměř sousedky, prosím tě, já mám rodiče ve Slavonicích v Maříži, respektive v nejmenší vesnici v celý České republice, tam má asi 6 obyvatel a 104 jsme naše rodina, takže zhruba tak. A s kým vyrazíš, prosím tě, lupeny jsou dva, takže vezmeš svoji drahou polovičku nebo kamarádku.
18: Vezmu manžela.
0: Manžela. A má manžel rád tuhle muziku, nebo spíš ne, nebo jo?
18: Ne, máme ji rádi oba.
0: Máte ji rádi oba, no, takže to jsme natrefili na správní lidi. A máš tam nějakou oblíbenou kapelu?
18: Hele, asi úplně, že by byla všechny topky, jestli by byly všechny.
0: Jo, takže jako je ti to jedno, vlastně budete
18: se... Je mi to jedno, já jsem ráda, že vyrazíme někam vem a že tam bude taková ale tvrdší muzika.
0: No jasně, a pojedete všechny tři dny, nebo jsi vybrala nějaký, který se ti líbí, nebo se tam třeba i ubytujete, protože třeba včera nebo předevčírem vlastně nám volal pán, že si to udělají jako dovču s manželkou, že tam vlastně vyrazejí na všechny tři dny, tak jak to máš ty?
18: My jsme dneska ráno říkali, plánovali jsme nějaký wellness víkend, takže to asi chodíme místo toho wellnessu.
0: Tak to je dobrý wellness víkend na Rockfestu.
18: Jo, takže tohle bude být to wellnessu.
0: To jste vyměnili výřivé vlny za vlny pivo v kotli a pivo, ano.
18: Jo, asi tak, asi to bude lepší pro nás.
0: Takže tam vezmete asi někde nějaký hotýlek a bude to romantika i s muzikou, viď?
18: Asi jo, tak vidím.
0: No tak to zní báječně, každopádně si to moc užij, když se ti povede vyfotit nějakou fotečku, jak jste si to s manželem užili, tak nám ji klidně pošli. My z toho máme vždycky radost, když si to někdo užívá a nepřeprodává to na bazaru ještě ten týž večer.
18: Ne, to vůbec.
0: Tak to je krásný, tak moc děkujeme, měj se báječně a přeju krásný páteček a víkend. Ahoj, čauky.
19: Ahoj.
0: No tak hele, Zuzi, tenhle týden se to povedlo.
19: Nádhera.
0: Teďka po dvou dnech, kdy nám vypadávali lidi, jak normálně odpadávali, jak rybe.
19: Hodně jsem se modlila.
0: Já taky, já úplně jsem tady držela si palce u nohy, říkám, ať vydrží, ještě chudinka Verča musela čekat přes 2 minuty na reklamy, tak jsem si říkala, pane bože, ta má výdrž. Krásný, nádherný, já mám radost a teď si dáme rybičky, jejich Big Beat.

0: Bad Wolves na Rock Rádiu ladíte rokovej rozjezd je 7.48 a každý den v tento čas se děje stejná věc. Přijíždí Marcel a jeho motokeci, tak si pojďme poslechnout, co se děje ve světě rychlých kol.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Na závody by se mělo chodit, ne na ně čučet v bedně. To je jakože pěkný předsevzetí, jenže pro průměrného středoevropana občas nastanou situace, kdy mu nic jiného než ta bedna nezbývá. Jako o tomto víkendu, kdy se pojede, již po 47. jeden z nejkultovnějších závodů světa. Motocyklová 8-hodinovka v japonské Suzuce. Tahle soutěž je zvláštní v několika ohledech. Třeba v tom, že pro japonské výrobce je vítězství v ní natolik důležité, že nasazují speciálně sestavené týmy jen pro tuhle soutěž. Třeba tovární Yamaha už ohlásila sestavu Jack Miller, Andrea Locatelli a veterán a ikona závodu v Suzuce Katsuyuka Nakasuga. U Hondy pak spoléhají na speciální sestavu Takumi Takahashi, Johnny Rea a zraněného Johana Zarka nahradí Somkia Chantra. Pro něj to bude premiéra ve vytrvalostním závodění a sám říká, že si vůbec neumí představit, co to obnáší. Tak mu dám dobrou radu, zkus jet rychle a nespadnout. Johnny a Takumi se pak pokusí o výhru. Druhý tým Yamahy, Yard, by si samozřejmě taky rád připsal výhru, jenže zároveň je ve hře o titul mistra světa. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby kluci jeli hlavně na co nejvyšší body, i kdyby měli obětovat celkovou výhru, ale na druhé straně trojka Karel Hanika, Marvin Fritz a Leandro Mercado pomalu jezdit neumí. No, nechme se překvapit, start je plánovaný na nedělní 4:30 ráno středoevropského času, vítěz bude znám 12:30.
1: Rock Radio, Motokeci.

0: 26. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
10: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, je 8 hodin, jsou to další zprávy. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata. K novele se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Řekl to redakci CNN Prima News státní zástupce opiáty. Vladimír Jan. Na primáře

0: Nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně polojasno s kupovitou oblačností, večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
0: Aktuálně se řeší jedna větší nehoda, to v Praze na Prosecké, kde autobus srazil chodce.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Z pátečního rokovýho rozjezdu vás zdraví Anabel.
0: A Zuzka.
4: V téhle hodince nás čeká výzva pro pandu bez pandy. Zuzka to napsala, my jsme to včera nacvičovali, musím říct, že teda s tím refrénem se nás úplně nešetřila.
0: Já se toho trošičku obávám.
4: Já strašně, jako, ona tam nasázená má takový jako jazykolamy, že budeme rádi, když se trefíme do rytmu a nebudeme koktat.
0: No, tak nás prosím, když tak s kritikou trošku šetřte.
4: Ano, buďte na nás laskaví a milí přátelé, dělali jsme, co jsme mohli, ale myslím, že minimálně to bude vtipný.
0: Tak snad doufám.
4: My jsme se zasmáli. No nic, dáme si muziku. Linkin Park, Bleed It Out.

0: Rainbow v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Přátelé, je páteček a krom toho, že můžete vyrazit třeba, já nevím, k vodě nebo na koncert, tak můžete taky vyrazit nakupovat na náš e-shop www.rokoviradio.cz, protože tam máme nový trička Slušnej rok je všude doma, kde najdete spousta vesniček i velkých měst, ve kterých vysíláme, takže tam můžete najít vaší rodnou vesnici nebo vesnici vaší babičky. Uvidíte, jestli se tam najdete či nikoliv. Každopádně kromě triček jsme doplnili taky montérky. Zuzi, máš doma montérky, prosím tě?
1: Taky montíťáky.
0: A ty játe také montérky, když jste si chceli pokupit, tak tam najdete na tom e-shopy. A taky tam ještě máme kraťasy a dokonce lehátka, který se aktuálně velice hodí na tuto letní sezónu, protože se rozplácnete do lehátka.
1: To lehátko bych brala. Jako,
0: rok je slušná muzika. Proč je nedostáváme jako firmní benefit? Vy máte i zahradu, já teda bych si to mohla dát do obyvačky maximálně.
1: A jsou pohodlný, je to dobrý, proč ne?
0: Takže se určitě zásobte na léto, podívejte se, pokochejte se, co vše si tam můžete koupit. Ještě jednou opakuji www.rokoviradio.cz. A teď si dáme Bohemian Metal Rhapsody.

0: Inkubus, láska bolí, ano, pod to se podepíšu, láska často bolí, i když by bolet neměla. Dneska slaví svátek Radomír a Radomíra a mimo jiné máme den neposlušnosti, den opatrnosti na slunci, mezinárodní den bez igelitek a den klimatizace. Co se týče klimatizací, tak ty v posledních dnech byly, prosím tě, nejenom u nás v České republice, ale i na Slovensku beznadějně vyprodaný. A to takovým způsobem, že oni vznikaly v obchodech i bytky.
1: Já jsem to viděla dokonce i ve Francii, to bylo jako šílený úplně.
0: Takže lidi po celé Evropě kvůli vlně veder začali neúprosný boje o tyto chladící zařízení. Takže já jsem ráda, že já mám v každé místnosti jeden větrák a nemusela jsem se s žádnou babičkou přetahovat v obchodě o krabici.
1: Myslím, ale tady v práci jako to máme teda taky veselý, že jo, tady nám klimatizace zapínají až v 8 hodin, takže 2,5 hodiny tady sedíme v tropech.
0: Jo, jo, my si dáváme vždycky sauničku a pak, když jsme pořádně rozhejcovaný, tak po 8 se to pustí.
1: Oholíme o minus 20 stupňů.
0: Ano, a najednou si připadáme jako lední medvědi, takže střídání klimat doporučujeme všem, je to určitě zdravý, akorát teda jsem si nevšimla, že bych tady zubla zatím v té práci.
1: To já taky zatím úplně...
0: Nefunguje to.
1: Kde se stala chyba?
0: Nevím, někde je něco špatně. No, každopádně zůstaňte s námi, přátelé. Po půl, respektive kolem 40, bude výzva pro pandu bez pandy. Máte se na co těšit a za chviličku Guns N' Roses.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: BSPčka na Rock Rádiu, ladíte rockovej rozjezd a za vteřinku je 8.30, takže pojďme na zprávy.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Švýcaři jsou po čtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nepřekročili. Pokaždé byl přitom jejich kapitán, který dnes odehrál rekordní 150. mezistátní zápas. V úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu v Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko. No a novinkou je, že trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na 180. kilometru se srazily dvě dodávky, tvoří se tam dlouhé kolony. V Ostravě se řeší nehoda na Mariánsko-Horské ulici a ve Šternberku se bouralo na Olomoucké.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rammsteini, rádio, my jsme taky v rádiu a protože je pátek, tak to znamená jediný.
1: Rock Radio, výzva pro bandu.
0: Já jsem dneska z toho lehce nervózní, protože obvykle to tady ovládá Honzí, který je technicky zdatnější, tak abych nám pustila podklad včas, aby hrál. Víš, jako
2: no,
0: je to
2: já
0: docela...
2: jsem z toho upřímně taky nervózní.
0: Já jsem z toho velice nervózní, takže budeme doufat, že to vyjde v pořádku. No a my pro vás máme výzvu pro pandu, tak jdeme na to, Zuzi?
2: Tak jdeme na to.
0: Tak jdeme na to, ty kráso, tak ty, já jsem nervózní, no má jak školačka před první matematickou zkouškou. Tak pojď.

0: No, tak to bylo. Ještě bych chtěla pustit tohle.
1: Výzva pro pandu.
0: Abych to udělala stejně jako on, se úplně opocená.
2: Já taky.
0: Vůbec jako... nevím, jestli to hrálo teda, snad jo, snad nás slyšeli naši
2: ten
0: posluchači.
2: Ten referent byl trošičku složitější.
0: Jako, nevím, jestli jsme se úplně sešli, ale nějak
2: tak jako... zkuste si to, jo, do chrátka.
0: Říkám, díky, že jsi lepší, hlavolám si opravdu nemohla složit.
2: Pardon, no.
0: Každopádně my zdravíme Honzíka do Dubrovníku a výzvu najdete už dnes odpoledne, nebo doufím, že možná i dopoledne na našich Instagramech, kde nás samozřejmě můžete sledovat i mě a Zuzku. Za chviličku Láďa Křížek.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak...
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
11: Přejedeme živě.
10: A sakra.

0: Three Days Grace na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Zuzi, tak nám to končí, tady to osamocené dívčí. Musím říct, že náš šéf a guru Honzík nám tady poměrně chyběl, jak v technických stránkách, tak v humorných stránkách, protože pojďme si říct, že jestli je tady někdo z nás opravdu vtipný, je to on. Nebudeme si nic nalhávat.
1: No, dobře.
0: Ne, ty jsi taky samozřejmě Zuzanko skvělá, ale jako víš, jak to je s Honzíkem,
1: ano,
0: je to
1: na
0: prostě...
1: Honzu jako nikdo nemá.
0: Na Honzu nikdo nemá, to je náš humorný guru, takže už se na něj moc těšíme. Doufejme, že nepojede z Dubrovníku stejně dlouho, jako tam jel.
1: Tak protože... pondělí je volno.
0: Díky takže... bože. No, já jsem chtěla říct, že má o den navíc jakoby dorazit, kdyby nedej bože to měl zase na 24 hodin ten let, tak máme tam jistou časovou rezervu. Takže v úterý se na vás budeme těšit, přátelé, mějte báječný víkend. Máš nějaký plány?
1: Mám plány, jedu nečekaně opět na kolo do Německa, tak se těším.
0: Ježíš, ona je taková zapálená sportovkyně, přátelé, připadám si vedle ní velmi neaktivní a neschopná. No nevadí, užij si sportovní víkend, já jedu na jich točit videoklip, takže já budu mít zase pracovní. No, ale já furt pracuji, já nedělám nic sportovního, ale měla bych začít i s tím sportem, už mi platí multisportka,
1: no,
0: takže
1: to.
0: Jako už tak to začíná být hraniční. Zaplatila jsem 100 000 za multisportku a byla jsem dvakrát v bazénu, jupí, no nic, takže mi držte palce i s klipem, Zuzce na kole a i s tím sportem, mějte se báječně a v úterý se slyšíme, páčik, slimáčik.
1: Ahoj.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. A řekl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného před týdnem poblíž Čelákovic u Prahy. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Pitva odhalila, že nezemřel na následky cizího zavinění, ale kvůli zdravotním komplikacím. Policie se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zjišťování totožnosti mrtvého. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Do záchranných akcí se jich minulý týden zapojilo zhruba 70. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí dnes vzrostl na 2 500. Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0. V úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií. Rock Radio, počasí. Dnes čekáme polojasno s kupovitou oblačností, večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia, jinak se budou teploty pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
0: Bouralo se na D1 ve směru na Brno na 181. kilometru, tvoří se tam kolony. V Ostravě se stále řeší nehoda na Mariánskohorské ulici, kde kamion narazil do mostní konstrukce. Potom se řeší nehoda v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě, kousek od křižovatky s ulicí Klučinám. A v Praze opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se bouralo na 21. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
3: Tak příští týden si ode mě posluchači odpočinou. Dneska jsem tady naposled na týden.
0: A příští týden vůbec?
3: Příští týden vůbec. Pondělí je svátek a pak budu pryč.
0: A kde prozradíš?
3: No do tvý oblíbený Itálie jedu.
0: Ježiš, to tě závidím.
3: Ne, nezávidíš. Jo. Víš, kolik chtějí peněz všude, prosím
0: no,
3: tě. No. Samej, tam musíš věc, tak chceš zaplatit. Tam musíš jít, tak musíš zaplatit. Na hotelu.
0: Ale ono,
3: musí...
0: kdyby jsi to srovnal, jestli budeš na dovolený v Česku nebo v Itálii, tak si myslím, že to vyjde tak na stejnu.
3: Fakt, jo. Tady nemusím nic dopředu, furt tam něco chtějí po mně platit. Zase teď přišla nějaká platba ráno, že nějakou zálohu na něco, zase 150 eur, jako víš co.
0: Tak se nenech natáhnout hlavně.
3: No tak to mi musíš teďkom vysvětlit, ty tam jezdíš furt, ne?
0: No tak pokusím se, podíváme se na to.
3: Nebo kdyby nějaký posluchač, jako víš co, já jedu poprvý do zahraničí, konečně jsem se uvolil, dal jsem si dovolenou, jsem nikdy nedělal. Jedu konečně jako ven a furt po mě jenom něco chce, oni si myslí, že jsem dojná kráva, nebo
0: no,
3: co?
0: No to seš,
3: nebo,
0: to jak seš, se říká, když jedeš do zahraničí.
3: No, že chytli toho, jak se říká, zelenáče nějakýho, jako hele, podívej se, tak jo, tady toho podojíme.
0: Toho pěkně. Vidím, jako, že no, to půjde.
3: A já furt jenom platím, posílám všechno, na všechno odpovídám, víš co, to jsou furt maily, člověk jede na 3 dny pryč, nebo na 4.
0: No, ale dáš si v Itálii aperol a zapomeneš na tyhle ty starosti.
3: Já právě nepiju, víš co.
0: Ale jako. to právě si dáš a budeš happy.
3: No tak kdybych se tam dal jeden na slunci, tak tam ještě spadnu do toho kanálu někam, nebo co to tam je. No doufám, že to tam bude hezky, aspoň
0: no,
3: teda.
0: No určitě jo, užij si to.
3: No dobře.
0: Odpočiň si.
3: Tak se mi na to podívej teďkon, koukneme na to a posluchačům něco pustíme. Máme 5 minut po 9. hodině, tak jim dáme Pejny třeba, ne?
0: Jo.
3: Tak jo.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu, 9 hodin a 21 minut. Dneska máme 3. července a 83. narozeniny by, nebo respektive by mu bylo 83, kdyby se nestala 3. července roku 1971 ta událost, která nám vzala Jima Morrisona. Samozřejmě všichni víme, že to byl hnací motor kapely Doors a ve věku 27 let zemřel v Paříži právě v tento den, tedy 3. července roku 1971. No tak už mezi námi není hodně dlouho, ale o 10 let později, když se podíváme na naši domácí scénu, se v tento den, tedy v roce 1981, 3. července narodil Peťa Kudhajl, který ho známe dobře z kapely Motorband, ale i z jiných hudebních aktivit, a protože se známe osobně, tak třeba poslouchá a já mu přeju za sebe i za Rock Radio všechno nejlepší a samozřejmě hodně úspěchů s kapelou Motorband, se kterou momentálně připravují nový album, tak jsem moc zvědavý, jak to dopadne, a víme, že se asi stane ojedinělá věc a už to asi je víceméně jistý, že Peťa bude vlastně jediný zpěvák Motorbandu, který zpívá na dvou albumech. Tak mu tohleto prvenství náleží a my mu gratulujeme k tomu, že to takhle je. Já jsem samozřejmě hrozně rád, že jim to funguje a že kapela Motorband funguje tak, jak jede, a doufám, že to pošlape a že se dočkáme spoustu skvělý muziky, tak jako třeba na předchozím albu, který je naprosto luxusní právě s Peťovo hlasem. My si dáme za chvíli Miloše Dodo Doležala, dáme si System of the Down a nebo taky Offspring.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
9: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 4 minuty před 3:45 dozněly na Rock Rádiu Scorpions. A pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz, a to konkrétně na rockový referendum, protože máme pátek a finišujeme s hlasováním. A tentokrát je to pohled na naší domácí scénu, kde si vybíráte album, který je nějakým způsobem zapovězený bývalým režimem, ale je nově nahraný. A to se týká Ex Argemy, která v roce 2012 natočila desku Velká Morava, nebo respektive přetočila, protože v 80. letech už jí měla připravenou a režim jí zakázal. Jsou tam taky Ingot pod číslem 2, který vydali desku 100 černých let a věnuje se hudbě Karla Kryla. No a Zemětřesení 2, tak tam je to jasný, finále rok 2023. A řekněme, takový ten kompletní obraz desky Zemětřesení, kterou měl vydat Jirka Schlinger před svojí smrtí. Bohužel se tak nepovedlo. Tak a to hlasování vypadá, že aktuálně tedy pořád vede Argema, 54% hlasů Velká Morava, 31% Zemětřesení a 16% Ingo 100 černých let. Tak hlasovat můžete ještě pořád až do zítřejší, tedy sobotní nějaký 18. hodiny, pak se to uzavře a vítězný album si poslechneme. My si na Rock Rádiu za chvíli poslechneme Kerny, dáme si taky Uda nebo Foo Fighters a podíváme se i na kulturní typy, protože je před námi víkend, tak abyste věděli, co se kde bude dít a kam můžete vyrazit. Tak si na to počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.
11: Rock Radio. Co se děje?
12: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
7: Zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Českou republiku. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. No a Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. 24-letý Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu po třech letech. V dalším kole se utká se Španělem Munarem.
6: Rock Radio. Počasí.
8: Tak ještě páteční počasí. Dneska bude oblačno až polojasno a přes den by měly být přehánky už jen výjimečně. No a večer potom vyjasňování. Denní teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia a na jihu Moravy tam můžete očekávat až 26.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Rock Radio. Doprava.
8: Zkouknul jsem tady naše silnice a aktuálně na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde posloucháte Rock Radio, nejsou hlášený větší komplikace nebo nehody, což je skvělá zpráva, tak jezděte dál opatrně a hlavně v pořádku dojeďte, ať už míříte kamkoliv. Přeju šťastnou cestu.
10: Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
8: Tak pokračujeme v rokovým dopoledni, máme něco málo po 10. hodině, při pátku 3. července vás...
6: Rokový dopoledne.
8: Tak pokračujeme v rokovým dopoledni, máme něco málo po 10. hodině, při pátku 3. července vás zdraví Kamil Dráb, já vám přeju hezký den,

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Prozrať mi její jméno, je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: Motorhead na Rock Radio a We Are Motorhead, skladba z roku 2000, kterou jsme si teď dali 3 minuty po 10:45 a já vás pozvu na náš e-shop Rock Radio, který najdete na webu rockoviradio.cz, kde si můžete koupit nový trička Slušnej rok je všude doma, tak se jmenujou, a jsou tam vypsané města, kde všude nás naladíte, tak schválně si na nich najdete třeba i svoje město nebo vesnici, kde bydlíte. Ale kromě nových triček tam můžete koupit třeba i monterky, kraťasy a máme tam i nový lehátka, takže se určitě zásobte, náš e-shop je doplněný, ať máte na léto co nosit a ať máte krásný dárkový předměty, třeba i pro někoho, kdo slaví narozeniny, nebo prostě někoho, komu chcete udělat radost, nějakému fanouškovi Rock Rádia. Prostě všechno to najdete na našem webu rockoviradio.cz v e-shopu. Tak na to koukněte a za chvíli si dáme ZZ Top, Dimitri a dáme si taky Hinder na Rock Rádiu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: 24. června roku 2040.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Neil Young na Rock Rádiu, 10 hodin a 38 minut, to je aktuální čas. Páteční dopoledne jde pomalu do finále, protože nás čeká elektrický oběd, poslední v tomto týdnu. Tak jestli budete chtít někomu něco nechat zahrát nebo sobě pokrátit si dlouhou pracovní chvíli, tak máte možnost od 11 hodin, vy, co nás posloucháte třeba čerstvě, tak máte možnost si nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň nebo ji někomu poslat. A jak se zapojit, tak to vám řeknu zhruba za nějakých 20 minut, ale do té doby nás ještě čeká spousta muziky. Je to vlastně taky poslední elektrický oběd nejenom v tomto týdnu, ale i se mnou na příští týden, protože jednak v pondělí je svátek, a pak tady nejsem po zbytek týdne. Takže s vámi bude dělat elektrický oběd kolega Dan, který obsluhuje rokovej voraz. Takže si to spojí dohromady a budete psát jemu. Každopádně tu možnost máte, do té doby ještě spousta muziky, dáme si Horký žeslíže, Battle Beast si dáme, taky Chicago a nebo AC/DC. No a v 11 hodin to rozpoutáme.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Připomínám! V Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
7: Petře, jedeme živě.
6: A sakr.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: parády 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: nebo na radia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. Muž a pět dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, už opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. No a ve Wimbledonu budou dnes bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jestli vás zajímá, jak dneska bude, tak oblačno až polojasno.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jestli vás zajímá, jak dneska bude, tak oblačno až polojasno a potom počítejte.

0: www.městečko.cz.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě něco málo z našich silnic, pojďme se podívat na Moravu, Otrokovice na Zlínsku, tak třída Tomáše Bati, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, komplikuje tam průjezd, je tam silný provoz, tak počítejte se zdržením a omezením. No a v Olomouci třída Míru, tak tam se vyšetřuje nehoda dvou nákladních aut, na místě je policie, je tam uzavřený jeden jízdní pruh, tak tam taky počítejte s omezením a se zdržením. Tak dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: No a my tady máme elektrický oběd, o kterým jsem mluvil před chvílí a taky jsem vám slíbil, jak se budete moct zapojit do příští 60 minutovky tak, abyste měli šanci na to, že vaše oblíbená píseň zazní, anebo váš vzkaz, který můžete poslat komukoli. Stačí, když napíšete na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. No a pak už jenom čekat, jestli to dopadne nebo ne. V příštích 60 minutách bude muzika od vás, ta první je samozřejmě ode mě, tak si dáme Metalliku, já jsem vybral skladbu Until Sleep, takovou pohodovku z alba Load roku 1996, no a pak uvidíme, jak to budete míchat vy.

Tak Metallica je za námi, pojďme na vaše první přání a to dorazilo v tomto znění. Jsme na cestě na pekelný ostrov. Prosím o zahrátí Panoptika. Ano, Panoptiko dnes zahraje, tuším, že někdy hodně pozdě večer, někdy před půlnocí, takže si ho budete moct užít na pekelném ostrově. No a doufejme, že, nebo myslím si, že by měla zaznít i píseň Sancho Panza, kterou Panoptiko standardně má ve svých playlistech, nevím, ale pokud se tak nestane, tak si ji můžete užít aspoň teď na Rock Rádiu.

Tak tohle byly Beatles, Let It Be, píseň, o kterou si napsal Luboš, který chtěl sáhnout hodně hluboko do archivu, tak se povedlo vybrat píseň Let It Be z roku 1970, respektive 69, protože v roce 70 jenom vyšla, ale byla natočena ještě mnohem dřív, než vyšlo album Abbey Road. Tak to jsme si připomněli, Beatles, a teď tady máme přání, který zní takto, prosím něčeho od Fireschwanz pro tebe a všechny posluchače. Díky. Tak si je pojďme dát, protože je, myslím, že letos uvidíme i na Masters of Rock, tak abyste věděli, na co se máte těšit.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu a tahle ta píseň tady od Briana Adamse Run to You byla na přání, o který si napsal Martin, který to chtěl poslat všem, který se ještě potí v práci, ale už to mají za pár a vzhůru k radovánkám víkendovým. Tak věřím, že je vás spousta, ne těch, kteří se potíte v práci, ale těch, kteří už to doufám máte aspoň za pár, pokud už v té práci jste a že si budete moct začít užívat víkend. Další přání je od Vlastíka, který píše, že by chtěl nechat zahrát nějakou skladbu od Dire Straits. Výběr nechám na tobě, bylo by to pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Díky. Vlastíku, tak dáme si Dire Straits a já jsem vybral trošku, řekněme, netypickou píseň, ale hlavně absolutně relaxační a pohodovou. Tak jestli jste měli od rána nějaký stresy, nebo vás někdo vytočil, nebo cokoliv, tak teď máte 5 minut, bych řekl, takový pohodový bázně, abyste se z toho dostali.

Posloucháte Elektrický oběd, Willy Talent a Petr, který si napsal o tuhletu kapelu. Další vzkaz je: ahoj Kamile, zahraj prosím pro moji ženu Kamilu, nejlépe Manowar. Díky Kamil. Tak tady se nám to sešlo, až je to skoro neuvěřitelný, že to tak je. Kamil hraje na přání, přání přišlo od Kamila a mám zahrát ženě Kamile, jako. Tak tomu se ani nechce věřit. No ale je to tak, tak jdeme na Manowar.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
0: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak tohle byly Aerosmith, krásná pohodovka, která zapůla do dnešního elektrického oběda, a to díky Evě. Další přání je tady. Marcela napsala, že by chtěla slyšet Nahou od Vanastovek pro kolegu Jirku, pomlčka Sama. Na nic jiného nemyslím. Děkuji moc, Marcela napsala. No tak pojďme si dát Vanastovky.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Pearl Jam na Rock Rádiu v elektrickém obědě, jeden z posledních kousků, který se nám vešli do té 60 minutovky, tuhletu píseň zařídila Iveta, no a my se blížíme ke konci, já tady mám další vzkaz, ovšem nepodepsaný, mám zahrát Katapult a píseň Až. Tak tu tady mám připravenou a tím pádem se s vámi loučím na celý týden, protože dnes je to tady pro mě naposled v elektrickém obědě, poslední přání, odjíždím na dovolenou, moc se těším, tak jsem zvědavý, jak to bude probíhat, protože do zahraničí často nejezdím, jsou to pro mě nové věci, nové akce a nové zkušenosti, tak uvidíme a samozřejmě vám poreferuju. Každopádně, pokud odjíždíte i vy na dovolenou, tak si ji užijte, užijte si pohodu, klídečku, hezkýho počasí a samozřejmě naberte síly do dalších měsíců, který nás čekají, ať potom jste v práci výkonní. No a já předávám žezlo Danovi, který s váma rozjede rokovej voraz a taky mu vlastně předávám žezlo na svoje vysílání, protože mě bude po dobu mé nepřítomnosti zaskakovat, tak na něj buďte hodní a užijte si ho. Každopádně teď už Katapulta, Až.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké poledne přeje David Račák. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Orbánová je ministryní ve vládě premiéra Pétera Maďara. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla to prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Pohřešuje se několik desítek tisíc lidí. No a čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně jdou do souboje se soupeřem, kterého v listopadu v Praze porazili.
5: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
7: Na D55 napadla Hulín, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, mezi jízdními pruhy leží kovový odpad. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
5: Rock Rádio, rockovej voraz.
7: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. a začíná poslední rockovej voraz tohoto týdne. A bude prodloužený víkend, takže se uslyšíme až úterý. A v úterý, jak už říkal Kamil, budu mít prodlouženou, já za ní zaskakuju, on jede na dovolenou, takže tady budu od 9 až do 3. Takže buď se někdo těší nebo netěší, budete němu se zvládnout 6 hodin. A já vám pustím za to nějakou hudbu teďka a pustíme Petty Smith, Pretty Minds, Steel Panthery. A pro mýho kamaráda, se kterým jsem dělal v gastru a vždycky, když nemakal, tak jsem mu pouštěl Trantenberky Netáhlo, aby makal. Aby makal.

0: A to byla Patti Smith a Because the Night. Z roku 1978 tahle písnička zažila několik remixů, jak do popu, tak do různých trancových, houseových a různých věcí. Ale o tom se bavit nebudeme, my se budeme bavit o tom, co se dělo v noci. A to bylo zápas na mistrovství světa mezi Chorvatskem a Portugalskem, což Portugalsko všichni sledujou, protože tam je kdo? Cristiano Ronaldo. A ten celý svět zajímá, protože je to jeden z největších fotbalových influencerů a všichni koukají na ten souboj Ronaldo-Messi. Kdo z nich to dotáhne dál, nebo jestli někdo z nich to vyhraje. No a co se tam dělo v noci, byl to dost divoký zápas, ač teda vedli 1-0 Chorvati, kdy Perišić dal gól, to už taky starý dědek Perišić, tomu už je 37, ale úctyhodný, že tam ještě hraje pořád v základu. No a pak Cristiano Ronaldo 61. gól a ten byl neuznaný. Pak 68. klasická penalta, Ronaldo gól, jak se mu říká ve světě, penaldo. No, pak byl Sušić, neuznaný gol v 81. za Chorvatsko. V 94. Ramos na 2-1, Portugalci vedli. A pak přišla kontroverzní situace, kdy Josko Guardiol dával gol, byl to prej offside. Ale co jsem koukal na několik záběrů, tak offside to určitě nebyl. Jenže já to chápu, pro mistrovství je lepší, když Ronaldo na tom mistrovství ještě pořád bude, protože bude větší sledovanost a pořád ten souboj Messi, je to jejich poslední mistrovství a Cristiano oznámil, že vlastně po tomhle mistrovství končí reprezentační kariéru. Pro někoho zaplať pán Bůh, ale končí jedna velká éra. Tak uvidíme, kam to dotáhnou Portugalci. Já to moc vysoko nevidím, protože ten tým strašně hraje na toho Ronalda a je to hrozně znát, i když ty hráči, co tam jsou, mají skvělý potenciál a mohli by to dotáhnout daleko, tak si myslím, že Argentina bude vejš. No nic, a my si pustíme další hudbu a pustíme si třeba Iron Maiden Kiss anebo Harley a pověste ho vejš.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byli Maidni a jejich The Trooper. Nedávno byli před 14 dněma na 360 na Festival Parku v Hradci Králové v rámci Rock for People. Na nich prej bylo cca 70 tisíc lidí, nevím. Nebyl jsem, bohužel, protože byl jsem dny předtím a už jsem byl hotový z toho deště, z toho bahna, tak jsem se na to vykašlal. Ale když jsme u toho The Trooper, oni mají i vlastní pivko, který, já se omlouvám, tady budete slyšet možná vrtačky, já nevysílám od sebe z baráku, že nade mnou někdo dělá jádro, ale nám tady předělávají vedle backup, což je studio náhradní, kdyby se cokoliv, tak nám tady občas bude vrtačka. Ono to zní tak jako divoce, ale vrátím se k tomu pivku, ten The Trooper, oni ho prodávají, vlastně tady koupíte ho na internetových e-shopech, je od roku 2013, je ze spolupráci s britským pivovarem Robinson, byl u toho i Bruce Dickinson, u toho byl, má to celých 4,7 alkoholu, má to takovou jemnou sladovou chuť takového citrusu, lehce citronový tóny. Takže můžete si ho objednat, anebo když budete na koncertě, oni to vozejí sebou právě tohleto pivko. My jsme ho mývali v baru, já jsem ho dřív jako prodával, ochutnal jsem ho, není zlý, mají víc tady těch pivek, Iron Maiden mi tady trošku rozhodilo to vrtání, se omlouvám, jsem se tady do toho zakecal. Nevadí, pustíme si další hudbu, Sum 41, Beast in Black, anebo Vanastovy věci, slečna Anna je za vodou.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy prezidenta Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě ve čtvrtek vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si ji. Prázdninové cesty startují a řidiči by se měli připravit na řady dopravních změn a nových předpisů v evropských zemích. Například ve Španělsku nestačí při poruše auta trojúhelník. Měli byste mít zároveň zapnutý i výstražný maják. V mnoha zemích jsou povinné vesty pro všechny v autě. No a český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman, jenž si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámil generální manažer klubu.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska čekáme skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Na D1 na trase Praha-Polsko státní hranice nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a projde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně.

Tak na střeše, oni nevědí, že my Češi ty majáky máme mezi očima. Prostě červený nosy, my budeme svítit, oni to poznají, co Čech, to alkoholik a pivář. A my jdeme k hudbě a pustíme si třeba Aleše Brichtu, Skap, anebo Guano Apes. Rock Radio.

a nám dohrávají Man Over. Ale jakož je dneska pátek a byla ráno výzva pro pandu, ale bohužel Honza Danda tady nebyl, jak se mu říká Danda Panda, a tak ho holky museli zaskočit. A to, že Danda je multitalentovaný čávo, jak my mu tady říkáme, jak to říká Rytmaus, tak holky ukázali, že ten talent mají taky. A přespívali písničku ze Šakaly Chled na kolena, kterou napsal a naspíval Ivan Hlas. Takže já vám ji pustím, jak Zuzka s Anabel se s tím poprali, a jmenuje se to Letí do Chorvatska. Tak si to pustte, kdo to neslyšel, já vám tady pustím.

0: Takže takhle holky se s tím krásně pobrali. Skvělý text. Holky umějí. Takže nejenom Danda, ale i Zuzka z Anabel. A já vám pustím další hudbu, třeba Pretty Reckless, Doga, anebo Queen.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rock Radio.
10: Jediný slušný rádio.
9: Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.
11: Co to je za muziku?

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: A nám dohrála Nirvana a Poli z roku 1991. No, a co nás čeká? Mistrovství světa ve fotbale.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A dneska nás čeká jediný zápas, a to o 20 hodin, kde bude hrát Austrálie s Egyptem. Čeká se tam, že Egypt vyhraje, je favorit, protože má na to dost kvalitní mužstvo. Je tam Omar Marmouche z Manchesteru City, anebo Mo Salah, který teďka ukončil smlouvu, nebo skončila smlouva mu v Liverpoolu, takže se hledá angažmá. Plánuje se, že přestoupí do nějaký velbloudí ligy, takže nějaký Al Nassr nebo něco takového, třeba k Ronaldovi. Uvidíme, on už nemá co dokazovat, ten vyhrál, co mohl, mimo teda zlatýho míče. Ale koho sledovat na australské straně? A je to Mohamed Touré, zajímavý jméno Mohamed, ten by měl hrát asi za Egypt. Takže hraje za Norwich a v téhle sezóně tenhle ten 22-letý kluk v 11 zápasech za ten Norwich, oni hrajou druhou anglickou ligu a má 11 zápasů, 9 gólů, 3 Ačka, takže Mohameda Tureho sledujte. A na druhé straně Mo Saláha, myslím si, že si bude chtít vybojovat místo a bude chtít s Egyptem to dotáhnout co nejdál, protože tomu jediný chybí, ale Egypt není určitě favorit na nějaký vysoký umístění. Takže si myslím, protože včera jsem trefil samozřejmě výsledek, říkal jsem, že Anglie vede 3-0, hlavně podle mě nesázejte, abyste mi pak nevypisovali, jo, Dane, dluží nám prachy, netrefil jsi to, ale už se mi to po druhý stalo, že jsem trefil, minule to byly Norové 1-2, teď jsem trefil ty Anglie 3-0 a já si myslím, že Austrálie s Egyptem bude 1-0 pro Egypt.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a my si pustíme třeba Kabáty, Fozyho, anebo Bon Jovi.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Slušnej rok. Pro Benešov na 95,8 FM.
1: Rok. Rock Radio, co se děje?
7: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Přejedeme živě.
4: A sakr.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
8: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydali meteorologové. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. No a španělský brankář Simón je s 519 minutami bez inkasovaného gólu novým rekordmanem v historii fotbalového mistrovství světa. 29-letý gólman Bilbao na nynějším turnaji v USA, Kanadě a Mexiku ještě neinkasoval a jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. V severní polovině území až oblačno, večer se bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: U obce Lipno, okres Louny, je nehoda dvou nákladňáků a probíhá tam vyšetřování nehody. Na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Rock Radio. Rokovej voraz.
11: A máme poslední hodinku rokovýho vorazu s Danem. A nelekejte se teďka v rádiu, protože dneska nebudou kluci po mně, ale přijde Martin Melicher. Kuba mi se měl hrát do Karlových Varů na festival, na filmovej. Kamil dneska odjíždí na Dovču. No a Danda ten už na Dovče je, takže máme takový změny v rádiu. Budou to delší směny. Já od příštího týdne jdu od rána. Tak uvidíte, koho uslyšíte vždycky. To bude takový překvapení pro vás. A my si pustíme v té poslední hodince nějakou výbornou hudbu, třeba Sex Pistols, Nickelback, Lucie, anebo teď Papa Roach.
9: Rock Radio.
13: I sold myself.
9: Rock Radio.

0: A to byli pankáči Sex Pistols a Good Save the Queen z roku 1977. A jak jsem tady mluvil, jsou prázdniny, poloprázdný kanceláře, ve firmách taky poloprázdno. U nás tady nikoho nenajdete, já jsem teďka procházel, to je tady studio duchů, kanceláře prázdný, nikdo nikde, baví se, voláš, Káťo, čau, tam nikdo neodpovídá. No a tady na to mám takovou perfektní video, jsem našel, tak si to pustíme, to se k tomu krásně hodí.
1: A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník.
2: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
0: Takže, až budete někoho hledat, tak je odstěhovaný anebo je nadovolený. Víceméně v Chorvatsku budou všichni. Ty se budou vracet v sobotu, takže v sobotu nikam nejezděte. Jak se budou střídat turnusy, tak v neděli ráno byste stoužili. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho orazu s Danem. My se uslyšíme až v úterý, protože v pondělí je státní svátek, tak tady budou víkendáci, takže tady užijete Káju a nevím, kdo tady ještě bude, Áďa, možná Martin. Martin přijde za chvilku, s tím si udělám určitě předává, pokecám, trošku vyspovídám, jsem ho dlouho neviděl. A já vám pustím Elise Coopera, Bastard, anebo Halloweeny.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Rock Radio.
12: Motokeci Marcela Herbolta.
13: Na závody by se mělo chodit, ne na ně čučet v bedně. To je jakože pěkný předsevzetí, jenže pro průměrného středoevropana občas nastanou situace, kdy mu nic jiného než ta bedna nezbývá. Jako o tomto víkendu, kdy se pojede, již po 47. jeden z nejkultovnějších závodů světa. Motocyklová 8-hodinovka v japonské Suzuce. Tahle soutěž je zvláštní v několika ohledech. Třeba v tom, že pro japonské výrobce je vítězství v ní natolik důležité, že nasazují speciálně sestavené týmy jen pro tuhle soutěž. Třeba tovární Yamaha už ohlásila sestavu Jack Miller, Andrea Locatelli a veterán a ikona závodu v Suzuce Katsuyuka Nakasuga. U Hondy pak spoléhají na speciální sestavu Takumi Takahashi, Johnny Rea a zraněného Johana Zarka nahradí Somkia Chantra. Pro něj to bude premiéra ve vytrvalostním závodění a sám říká, že si vůbec neumí představit, co to obnáší. Tak mu dám dobrou radu, zkus jet rychle a nespadnout. Johnny a Takumi se pak pokusí o výhru. Druhý tým Yamahy, Yard, by si samozřejmě taky rád připsal výhru, jenže zároveň je ve hře o titul mistra světa. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby kluci jeli hlavně na co nejvyšší body, i kdyby měli obětovat celkovou výhru, ale na druhé straně trojka Karel Hanika, Marvin Fritz a Leandro Mercado pomalu jezdit neumí. No, nechme se překvapit, start je plánovaný na nedělní 4:30 ráno středu evropského času, vítěz bude znám 12:30.
12: Rock Radio, Motokeci.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: nám dohráli Bastard, tváře provinilých z roku 2020. I provinile na mě kouká tady Martin Melicher.
1: Ahoj, ahoj Dane, jak jsi to užil tady teďko, je krásně venku. Já už si myslím, že bys chtěl být někde jinde, ne?
0: No, já už se těším právě na pivko, protože já dneska zůstávám v Praze, kdo to neví. Budu říkat, kde, aby mě nestolkovali. Víš co, budou za tebou chodit fanoušci, který jako nemám.
1: Hele, tak si aspoň připrav propisku, aby si mohl podepisovat ty.
0: Jo, fotky. Tak to já píšu jak z první třídy, takže to by nikdo nechtěl.
1: A bylo by to na dlouho.
0: Jo, já jsem tady podepisoval pro nějakou paní politr rokovýho rádia a ona, vy tady máte chráněnou dílnu? A já říkám, proč? A teď tam viděla to moje takovýto kostrbatý písmo. No. Asi jsem měl být doktor, ale bohužel nebudu.
1: No, tak aspoň ten moderátor, myslím, že ti to jde dobře.
0: Ne, jak říká od nás jeden kluk, my tam máme Honzu, on je takovej svůj v těch Opatovicích. A on mě říká, hele Dané, proč vám je říká jako radiátor? Takže my jsme radiátoři.
1: Radiátoři.
0: Tak. A já se budu pomalu sám a loučit lidi, užijte si prodloužený víkend, budete mít 4 dny volná, tak doufám, že někam pojedete, pořádně se opijte, já to taky dneska zvládnu. A já vám ještě pustím nějakou hudbu, třeba Kerny, anebo Škorpíky. Tohle byl Rokový voraz, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Atención, señoras y señores. La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
4: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věst Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Šéfovi SPD Okamurovi vadí schválený mandát české delegace na nadcházející summit NATO. Nesouhlasí hlavně s deklarovanou podporou Ukrajiny a zvyšováním výdajů na obranu. Okamura to řekl serveru novinky.cz. Zdůraznil, že materiál nevznikal na rezortu obrany, který vede nominant SPD Zuna, ale na ministerstvu zahraničí. A tomu šéfuje motorista Petr Macinka. V prvním pololetí roku prodal stát přes 5 milionů dálničních známek v hodnotě více než 5 miliard korun. Ročních se prodalo méně. Měsíční, desetidenní a jednodenní známky ale zaznamenaly nárůst. Vyplývá to z dat společnosti Cendis. V Česku vznikají další místa, která propojují pohyb v přírodě s mobilními aplikacemi. Pardubický kraj podpořil vznik nového areálu v aplikaci Venku App v rekreačních lesích pod Hůra u Chrudimi. Co je součástí, ví radní Petra Šimečková.
2: Jsem moc ráda, že Pardubický kraj může takovou skvělou aktivitu podpořit. Lokalita na Podhůře je krásná a každý návštěvník si zde najde to své. Kromě tras s pátráním po kontrolních bodech je zde rodinný park, cyklistické trasy, hypostezky i trasy pro vozíčkáře.
1: V celé republice už je téměř 50 takových areálů a cílem je dostat lidi do přírody. 11-letého českého chlapce v Tyrolsku srazilo auto. Hoch jel na kole a při nehodě utrpěl vážné poranění předloktí. Záchranáři mu na místě poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice. Příčiny bouračky vyšetřuje policie. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Jdeme na počasí, rokeři. Dneska oblačno až polojasno, samozřejmě maximálky 19 až 24 stupňů Celsia. Zítra, sobota 4.7. polojasno až jasno na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přeháněk. Denní maxima se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme do ulic. Na silnici 169 u Dlouhej Vsi, okres Klatovy, nehoda dvou havarovaných vozidel, tak s tím určitě počítejte. A na silnici 55 ve Zlíně, nehoda čtyř havarovaných vozidel, probíhá vyšetřování nehody, čtyři osobáky a policie jede na místo. A máme tady ulici Záhylnickou v obci Hulín v Kroměříži, nehoda dvou havarovaných vozidel, no a D35, 249. kilometr na trase Lipník nad Bečvou, Mohelnic. Poruchaný vozidlo zdržení. Rokeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Derek and the Dominoes a jejich Laila samozřejmě s frontmanem Ericem Claptonem. Věc z roku 1970, za mě teda úžasný, ta kytárka, to je prostě něco, rockeři. Vy posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, jsem tady pro vás výjimečně dneska od 3 do 6. No a jak jsem sliboval, něco s tím rozdáváním, takže opravdu já tady budu teďko odpoledne rozdávat 2 lístky na Masters of Rock 16. až 19. 7. ve Vizovicích. Zahrajou Voivod, Kiss and Dynamite, Dirk Schneider, Halloween, The Rasmus, In Flames, Arch Enemy, Marilyn Manson a spousta dalších. No a samozřejmě, rockeři, vy si pište do Messengeru Rock Radio, pokud byste měli zájem o tady ty 2 lístky na Masters of Rock, opakuju, je to 16. až 19. července, takže pokud můžete a chcete tam někoho vzít, tak určitě mi pište teď hned do Messengeru Rock Radia, no a já nějak za hodinku a něco samozřejmě dám ty lístky jednomu z vás. Rockeři, mi pokračujeme, Miro Šmajda, Rammstein, anebo Mr. Mr. Broken Wings.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapol Spra už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapol Spra, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
8: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
9: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Zpracovák Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: No jasně, Red Hoti. Mají samozřejmě hodně otázek. Ale úžasná píseň to určitě je, věc z roku 2006. Ladíte Rock Radio s Martinem a já jsem tady pro vás samozřejmě jako moderátor až do 6. Do konce hodiny si dáme třeba Van Halen Protea a nebo Green Day Basket Case. No a rockeři, vy samozřejmě jedete teďko už na víkend, tak vám držím palce, ať si ten víkend pořádně užijete. Prodloužený víkend, že jo? A zítra bych vás rád pozval na rockový referendum, to znamená, že vždycky v sobotu večer od 7 do 8 hrajeme nepřerušovaně a bez keců jednu desku, kterou vy si odhlasujete na rockovýradio.cz. Vždycky máte samozřejmě na netu na výběr jiný tři desky. Tentokrát tady máme Exergému z roku 2012 Velkou Moravu, Ingot z letoška, 100 černých let, anebo Zemětřesení 2 z roku 2023 a jejich finále. Hlasujte, hlasujte, zítra odpoledne tady z chodu okolností jsem taky pro vás, takže hlasování ukončím a večer si to pustíme. Takže pokud plánujete nějakou grilovačku, myslím si, že playlist k tomu bude all set. Green Day, Basket Case.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Rock Radio, co se děje?
17: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
6: Migové.
5: Harley.
6: Kruci Pisk.
5: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou opět nahoru. O prodlouženém víkendu může litr benzínu stát až 41 korun a 10 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů za litr. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd v Liberci 3 lidi a České dráhy. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Národní dopravce lanovku dříve vlastnil. Dráhy ale opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se mu bránit. Při pádu jedné z kabin před 5 lety zemřel průvočí. Pražany už další vlna veder jen tak nerozhází. Město totiž spouští novou mapu o has chladu. Ta se v horkých dnech stane spásou pro každého, kdo zatouží po příjemném úkrytu před sluncem. Jak funguje a co přesně tam najdeme, ví mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
1: nebo taky místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. Lidé během zbraňové amnestie odevzdali celou řadu rarit. Třeba policie v Jihomoravském kraji převzala během akce po domácku vyrobený střílející nůž, tušku a nebo ruský tankový kulomet. V kraji lidé odevzdali dohromady více než 500 kusů zbraní. Nejčastěji šlo o kousky z obou světových válek. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Jdeme na počasí, dneska až 25 stupňů Celsia, no a zítra, jak bude o víkendu, polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přehánek. Denní maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme do ulic, rokeři, ať už jezdíte kamkoliv, tak jezděte opatrně. D1, 45. kilometr na trase Praha-Polsko na státních hranicích. Poruchaný vozidlo, zdržení, překážka, takže určitě s tím počítejte. D11, 92. celý čtvrtý kilometr na trase Jaroměř-Praha, taky odstavený vozidlo, takže s tím počítejte, je neprůjezdná zpevněná krajnice. No a máme tady i dopravní nehodu v ulici Zikova v Olomouci. Probíhá vyšetřování nehody, je to průjezdný pruh, osobák tam se vyboural. Takže rokeři, ještě jednou to zopakuju, ať už dneska jedete kamkoliv na víkend, jezděte opatrně.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Krásný rokový odpoledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. Já vám ze studia v Praze mávám, tak si to zkuste aspoň představit. Jsem tady výjimečně dneska za kluky až do 6. Máme na pořadu dne určitě rozdávání vstupenek na Masters of Rock. Pište mi do Messengeru Rock Rádia samozřejmě, jestli tyhle lístky chcete. Já už za chvíli vyberu jednoho z vás. No a samozřejmě budeme spolu do éteru, něco si řekneme. Ozzy Osbourne, Blackstone Cherry anebo Horký, že slíže, silný refrén.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock z roku 84 na Rock Radio s Martinem. 16:17 velitelský čas. No a na e-shopu Rock Radio na rockovýradio.cz máme nový trika. Slušnej rok je všude doma. Schválně, jestli na nich najdete i svoje město nebo vesnici. A kromě nových triček jsme samozřejmě doplnili montérky a kraťasy. A máme nový lehátka, takže se určitě zazásobujte na léto. Myslím si, že to bude potřeba. A teď je tak hezky, že byste určitě v něčem takovým vypadali mega dobře. All That Remains, AC/DC, Miloš Dodo Doležal, no a samozřejmě vy píšete dál do Messengeru Rock Rádia, protože já už za chvíli budu rozdávat dva lístky na Masters of Rock 16. až 19. července. Pište, jednoho z vás vyberu a půjdeme do éteru.
1: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Petře, jedeme živě.
8: A sakra. Proficolor.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Paul Stanley na Rock Rádiu s Martinem. Live to Win, jeho věc z roku 2006. No a jak jsem sliboval rockeři, já dneska rozdávám dva lupeny na Masters of Rock. Vy mi píšete do Messengeru Rock Rádia o to, že byste to chtěli. Samozřejmě, myslím ty lístky každopádně. Já teďko namátkou vyberu jednu z vašich zpráv a samozřejmě vezmu si vás do éteru a už za chvíli se šťastlivcem tady v éteru budu.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Vy posloucháte Rock Radio a se mnou už je tady v éteru posluchač Radek. Ahoj Radku. Slyšíme se? Jo, slyšíme, tady jsem. Hele, prosím tě, takže ty jsi ten šťastlivec pro dnešek a ty jsi mi psal hrozně nádhernou zprávu, lépe řečeno takovou básničku. Můžeš ji zarecitovat tady i pro ostatní posluchače?
2: Jo, zkusím, nejsem moc teda přednašeč, ale zkusím to, taková plázvinka mě napadla.
1: Jo, ano, můžeš. Ano.
2: Zas na stará kolínka dáme sraz u jelínka, metal tam vždy v úkol zvoní. Hruškovice krásně voní, Tyl, Údo i kdysi Lemy, Pódia se na nás tlemí, kámu Boba vzal bych sebou, začínáme v klidu zpředou, pohrnem to do pondělí, Opík je nám u zádelí, jezdíme tam každým rokem, i když trošku těžším krokem. Masters jsou pro nás jako letní Vánoce, mezi svými metlouši, po roce zas na place.
1: Nádhera. A teda musím říct, že tvůj přednes je dost dobrý. Radši teda už tě tady nenechám recitovat nic jiného, protože mi jinak vezmeš práci. Každopádně, Ráďo, hele, ještě jednou gratuluju a řekni mi, koho vezmeš teda sebou?
2: Vezmu kámu Boba. Bob má trošku takové teďka už období, rozvedl se, je trošku bolavý, že jako finančně a tak dá a potřebuje přinajmenší myšlenky a to je jedna věc jako a druhá věc, jezdíme tam opravdu každý rok,
1: nádhera.
2: Ještě jsme nechyběli, takže od toho roku 2003 jsme tam každoročně na place. Když
1: úžasný,
2: jako, je to
1: úžasný.
2: Těžší, ale jsme tam.
1: Hele tyjo, tak to si moc užijte, samozřejmě Boba zdravím, věřím tomu, že se mu to bude moc líbit a že přijde na jiný myšlenky. Ráďo, ještě jednou děkuju moc, děkuju za krásnou recitaci,
2: děkuju.
1: Zkus někdy moderovat a měj se hezky. Ahoj.
2: Jo, opatrujte se všichni v rádiu, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Tak jste to slyšeli, rockeři, do konce hodiny Mötley Crüe, Offspring, Komunál, anebo U2 a jejich One.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Dobré odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku už 2 týdny probíhají žně. Letošní úrodu ale poznamenává sucho. Obilí bude méně, jak odhaduje Český statistický úřad. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Renata Vodičková.
8: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. První odhad sklizně je nižší meziročně o 16% v porovnání s 5letým průměrem o 12%. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
7: Málo bude i řepky. Sklizeň u ní klesne meziročně o více než 17%. Na řece Bílině u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevila bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy. Ty sice nespůsobují úhyn ryb, ale mohou pro ně být stresorem. Situaci řeší havarijní technik Povodí Ohře. V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme během slavnostního večera americký herec Dustin Hoffman. Festival uvede do 11. července přes 130 snímků. Fanoušci cyklistiky se dočkali. Po roce opět začíná legendární Tour de France. Na start nejslavnějšího závodu planety se poprvé v kariéře postaví i český cyklista Matias Vacek. Má životní formu a touží vyhrát alespoň jednu etapu. Tour startuje zítra odpoledne v Barceloně. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska bylo až 25 stupňů Celsia, takže super, no a zítra to bude pokračovat polojasno až jasno na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně teda možnost přeháněk. Denní maxima se ale budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Jdeme do ulic, rokeři, ať už jedete kamkoliv, jezděte opatrně, když tak mi napište, co vidíte, co já nevidím. V ulici Purkyňová v České Lípě pozor, olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku. No a na trase tady D6, 47. kilometr Praha, Karlovy Vary, porouchaný vozidlo, zdržení, překážka na vozovce. Rokeři, ještě jednou, ať už jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: Z rokovýho odpoledne z Rock Rádia ze studia v Praze vás zdraví Martin Melicher. Já jsem tady výjimečně za kluky dneska až do 6, to znamená, že jdeme do společný poslední hodinky pro dnešek. Samozřejmě od 6 vás čeká kapitán a jeho rok na přání. My si teďko dáme třeba Harley, Mr. Big, anebo POD Breaking. No a pozvu vás na nějaký ten koncert, protože máme krásně a léto je teprve před náma.

0: Bryan Adams, Summer of 69, no tak teď samozřejmě máme Summer of 2026. A doufám, že se užíváte a že plánujete nějaký koncerty. Před chvílí hráli Harley a jejich katalog z roku 2012 a já jsem si říkal, tyjo, rockeři, pozvu vás na nějaký koncert samozřejmě Harleyů. Ty dneska hrajou v Holíšově na Pekelném ostrově Rybičky 48 a další zítra ale hrajou v Poličce, den fotbalu Polička se Škvorama. No a potom, když bychom se podívali dál, tak 9. Jedovnice hrajou, potom 10. Čáslav, 11. Točník, no a potom samozřejmě Točník Hrady CZ a na Foodfestu hrajou v Želeči 17. července. To pokračuje celý léto, určitě nabíhejte na jejich stránky, pokud chcete Harley někde vidět, já si myslím, že naživo opravdu stojí za to. My pokračujeme, Genesis, Sabaton anebo Hattrick, nechte vlajky vlád.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Got Heart, Shangri-La, na Rock Rádiu s Martinem. Martin Melicher pro vás jako moderátor, dnes už se s váma budu muset rozloučit, za chvíli máte rok na přání, celý 2 hodiny jsou podle vás a samozřejmě kapitán se o vás postará, bude hrát písně na přání, který vy si samozřejmě napíšete do Messengeru Rock Rádia, nebo zavoláte na číslo 7258444424. Moc jsem si to tady s váma dneska užil, do konce hodiny ještě z playlistu mýho, Queen, Oasis, Steel Panther, anebo Škvory, Milionu hvězd se ptáš, no a samozřejmě, já se vás ptám, jestli tady budete taky o víkendu, ten už je tady ve dveřích, kapitán Vajgis už se na vás moc těší. Kapitáne, tak...
1: Nazdárek.
0: Hele, mě by tak zajímalo, ty seš takový ten motorkář, viď?
2: Jo.
0: Jak moc často teďko jezdíš v létě?
2: Zatím jsem toho moc nenajezdil, teďka jsem dělal kompletní servis, dneska ještě mě čekaly dneska desky přední, protože už jsem měl sjetý, takže už to je všecko ready. A samozřejmě musí být příhodná teplota, už mi není 20, no, tak když je moc velký vedro nebo moc velká
0: zima,
2: já si to užívám, já už jsem takový jako požitkář. No,
0: a plánuješ nějaký jako konkrétní výlet přes léto?
2: Hele, měli jsme naplánovaný Slovensko, uvidíme, jak to klapne.
0: No tak jo, tak budu držet palce.
2: Dankeschön.
0: Rokeři, já se s váma loučím, zítra jsem tady pro vás od 13 do 19. Ahoj.
3: Ahoj. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Krucipisk.
4: Vypsaná fixa.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to!
9: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu
13: Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
15: A poprvé v Příbrami.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
19: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
20: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music klub Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
7: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. V červnu se lidé nových elektroaut koupili více než 2000. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. I přesto se ale elektromobilů v Česku neprodává tolik jako v ostatních státech Evropské unie. Policie zadržela vandala, který v Praze poničil sochy na Rudolfinu. Nepochopitelný čin provedl 40-letý muž ve středu. Kladivem zhruba 20krát udeřil do dvou soch na bočním schodišti. Za poškození cizí věci mu hrozí 3 roky vězení. Prodloužený víkend začíná a řada lidí míří na chaty, chalupy nebo na dovolené. Na silnicích se to bude auto jen hemžit a v pozoru jsou proto policisté. Ti budou na bezpečnost dohlížet. Na co se zaměří, popsal v České televizi ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
2: Se zaměřujeme na celou řadu oblastí, které jsou těmi nejčastějšími u těch nejtragičtějších dopravních nehod, to znamená rychlost, nevinování se řízení. Teď je velkým tématem nepoužívání bezpečnostních pásů. Budeme kontrolovat vše i to, jestli jsou řidiči například pod vlivem alkoholu.
1: Policisté budou zároveň dohlížet i na plynulost dopravy. Záchranářům se 8 dní po ničivých zemětřeseních ve Venezuele podařilo zachránit živého člověka. 43-letého muže vytáhli venezuelské a mezinárodní záchranné týmy. Operace s názvem Zázrak trvala více než 70 hodin. Během ní dostával muž hadičkami vodu, jídlo i léky. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: A my ti za ty zprávy děkujeme a pojďme se podívat, jak nám začne prodloužený víkend, jak bude tedy v sobotu. Tak Český hydrometeorologický ústav předpovídá, že den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty na 24 na jižní Moravě, okolo 26 a v 1000 metrech na horách čekejte stupňů 15.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se do ulice Osikové v Českých Budějovicích. Tam je padlý strom na silnici, projíždějte tam opatrně. Je tam dokonce i havarovaný vozidlo do toho, protože strom spadl na auto. Tak to je smůla, snad bylo dobře pojištěný. My se podíváme ještě na D1, na 276. kilometr na trase Praha-Polsko, státní hranice. Tam je nehoda osobáku s dodávkou, neprůjezdná zpevněná krajnice, dávejte na to pozor. A v ulici Jihlavská v Táboře dvakrát osobák, taktéž buďte opatrní a trpělivý, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Námořníci, máme 5 minut po 18. hodině, je tu pátek, všech bláznů svátek a na palubě lodi Rock Radio vás opět vítá váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jak jste možná zaslechli už během dopravy a tohle, naše loď se trošičku opravuje, trošku přestavuje, takže občas uslyšíte vrtání, to jenom upozorňuji. Nebojte se, nepotopíme se, teďka 2 hodinky nás čeká dobrodružná plavba za muzikou, kde vy si volíte, co budeme a nebudeme na Rock Radio hrát. Tak se do toho pusťte, milí posluchačové. Máme tady samozřejmě číslo telefonní ke mně do kapitánské kajuty. Je to 725-844-424. Pište mi i na Messenger a do mailu. No a na úvod si dáme Ugly Kid Joe a Casino Cradle a během téhle 4minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
4: Radio.

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Agleti Joe a Cats in a Cradle. No a jako první výkop provedl Milan, známý to Sauner od Prachatic, který říkal, že by právě chtěl zahrát svý ženě Jarušce, že včera oslavili krásné výročí 26 let spolu, to je nádhera. No a samozřejmě si k tomu dáme Harley a svatební košily. Tak ať vám ta svatební košile vydrží čistá ještě spoustu dalších let, Milane a Jaruško.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, tady ten japonský blázinec si už leta říká Baby Metal a písnička se jmenovala White Flame, Bílý plamen, anebo Shiroi Hunu, jak chcete. Přátelé, hned skočíme na to, co budeme hrát dál, aby jsme to všechno stihli. Psal mi tady Vítek Stoklásek, ahoj kapitáne, poprosil bych Manowar a Warriors of the World United pro mého strýce Radka ze Želechovic, předem díky k svátku. Tak milý Radku, všechno nejlepší k svátku, tady máš ty válečníky.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rata tarararata trička, rata tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak, to bude Judas Priest a klasika Breaking the Law a teď si dáme také jednu klasiku a to bude Aleš Brichta. Míla mi rovnou zacitoval text, tak jsem z toho poznal, že bych chtěl od Aleše Brichty zahrát pecku Superhero a bude to pro Helču, aby měla lepší náladu. Hele, Helču, podívej se. Jo. Venku je krásně, teďka ti tvůj Míla nechal zahrát a čeká tě prodloužený víkend. To chce rohlík na tvář.
1: Rock Radio, Rock Radio,

0: Blink 182, What's My Age Again v našem roku na přání na Rock Rádiu a u toho je s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak za chvilku už budeme hrát zase hezky česky. Jan Šifta psal, ahoj Jirko, dnes nám začíná 14 dní dovča. Oho, to se někdo má. Sedíme na zahrádce, dáváme točený pivko, k tomu domácí burgery, no tak to se máte dvakrát. Prosil bych o zahrání nějaké pecky od hudby Praha, výběr nechám na tobě, díky moc Honza. Tak já bych k tomu všemu volil Divoký srdce, jestli souhlasíte. No a než se roztluče Divoký srdce, tak ještě vyzývám telefonisty. Volejte si na 725-844-424. Ještě tam pro vás držím pár místeček. A jestli to neuděláte rychle, tak vás ty zvířátka z internetu totálně sežerou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
6: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
7: Petře, jedeme živě.
6: A sakra. Proficolor.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.

0: Tak, to byl Steven Tyler a jeho banda Aerosmith s peckou Amazing z alba Get a Grip z roku 1993. No a teď si dáme nějaký kabátníky. Psala nám tady do našeho pořadu Kristýna Fialová. Zahrajte prosím kabáty a starý bar pro posádku, co jede z Prahy z dovolené. Kristýna Fialová, děkuji. Tak hlavně z té dovolené v pořádku doražte, Kristý, ať si můžete sdílet potom své krásné zážitky. No a starý bar si dáme a než ho otevřeme, tady dle, než se rozdají první panáky, tak přátelé, určitě mi už teď můžete psát do Messengera nebo do mailu, v jakém jazyce byste si přáli dnešní časové znamení a v jaké situaci byste si ho přáli načapat. Určitě to udělejte, protože tím si zajistíte, že vám dneska určitě zahrajou píseň na přání. VIP dokonce. Tak jdeme do starého baru.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tady nám přátelé dohrávají Black Crowes a Wanting and Waiting. No a my čekáme na poslední písničku, kterou si tady v té hodince dáme. Napsali si dvě dámy o tu samou, takže jsem nemohl odolat. Pavla Choulíková psala: ahojky kapitáne, zahraj prosím tě od Alžběty Čarodějku pro tebe a pro všechny, kdo si užívají podvečer s Rockrádiem, díky Pája, Bubajs a Mára. A potom psala ještě taky Dana Blašková: ahoj kapitáne, moc prosím o písničku od Alžběty Čarodějka. A je to pro Pepu a taky pro mě. Jsme na pivečku a šipkách, tak snad si užijeme krásný společný víkend, bydlíme od sebe daleko, a tak si musíme užít každou příležitost, kdy můžeme být spolu. Moc děkuji, Danča. Tak Dančo, máte ten víkend dokonce prodloužený, tak to je úplně super. No, tak dobře, vy dvě čarodějky, máte to mít.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme za minutu 7 hodin večer a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock napsání.
0: Tak, kolik je hodin už víme, ale co nevíme je, jaká bude muzika v druhé půli našeho roku na přání. To je samozřejmě, přátelé, čistě na vás, stále můžete psát a volat. My si na úvod dáme Bon Joviho, bývalýho Kutrnáče a s peckou She Don't Know Me. No a pak už je to čistě jenom na vás.

0: Bon Jovi a She Don't Know Me a jedeme dál, přátelé, dáme si něco od podlahy. Volal mi Tomáš, první reagoval na moji výzvu, no a říkal, že by pro Maxe, což je jeden takový řidič, který má prej před sebou strašně dlouhou cestu, tak na povzbuzení bych chtěl nechat zahrát něco pěkného od Fana Halena. No tak já bych volil 70 a dáme si pecku Ain't Talking About Love. Co říkáte?
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: druhou půlí pořadu Rok na přání a je s váma u toho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tohle byl Antiflag a This is the End. No a teď si dáme zase češtinu, přátelé. Volal mi Marcel z Liberce, je to tak? Ano. A chtěl by právě zahrát pro všechny rockery v Liberci i v okolí nějaký pěkný krucipisk. Tak tady rozjedem takovou party, co říkáte, s panem Hajíčkem a jeho kapelou. Dokonce Long Vehicle Party.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

0: to by byla jedna whisky, dokonce in the jar, pro pána i pro paní, tak no, zdravíčko, tohle byla metla, no a teď zase opět Ota Hereš, konečně je zase tady, přátelé. Je tady i alkohol, o který si zavolal Láďa a chtěl by konkrétně pecku Spalovač chlastu a bylo by to jenom a jenom pro jeho milovaného syna Páťu. Tak Páťo, máš zřejmě velmi starostlivého otce.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Vážení námořníci, pojďme se v našem pořadu Rok na přání na Rock Rádiu věnovat taky nějakému tomu píšícímu si. Psal mi tady Patrik Šejda. Čau s kapitánem, mohl bych poprosit něco od Bring Me the Horizon pro všechny, co jsou dneska ještě v práci a pro tebe do rádia. Ať nám ta šichta rychleji utíká. Díky, Patrik. Tak jo, tak si dáme pecku Sleepwalking, ale nenechte se tím sleep úplně jako zmást, jo? Je to pořádná nářezovka.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 plus 1 v Aši za 1 599 000 korun, chata v Přítlukách u Břeclavy za 1 290 000, chata v Bílovicích Lutotíně u Prostějova za 1 299 000, byt 3 plus 1 v Karlových Varech Drahovicích za 4 990 000 a komerční pozemek v Rokytně u Pardubic za 16 222 960 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Rock Radio.
9: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
8: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika.

0: Přijíždíte do finále jdoucí pořad Rok na přání na vašem oblíbeném Rock rádiu a my jsme hráli před chvilkou Linkin Park, který tady byli taky z nějakého důvodu. Byli tady pro maminku Alenku, aspoň tak si to přál její vzorný syn David. Tak, mami, to bylo pro tebe. No a teď jdeme hrát pro jednu čerstvou motorkářku. Otevřel jsem maily, to je taky důležitý, psal mi Libor. Ahoj, slušný rádio, ta moje paní si dnes u komisaře vysloužila ostruhy na velkou mašinu. Dalo to práci, ale poctivě si to vydřela mezi kužely. Mohu pro ní poprosit o zahrání něčeho stylového, třeba Ace of Spades od Motorhead? Moc díky. No samozřejmě. Tak milá paní, vítejte mezi námi, řiďte opatrně, ať můžete řídit dlouho a hlavně si to užívejte.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Prostě čas letí jak splašenej a my jsme dospěli k závěru naší plavby společné zvoucí se rok na přání. Rozloučíme se, jak je naším dobrým zvykem, s trochou pepře, ať se vzepře. Postaral se o to tentokrát Fanda Stopolné se svojí milou ženou. Volali mi oba dva, současně občas se tam přikřikovali, ale důležité je, že jsme se dozvěděli, co budem hrát a pro koho. Fanda totiž dostal lístky na Masters, asi od nás, bych předpokládal. Takže je úplně happy jak dva grepy a pojede tam se svojí dcerou Verčou a svoji paní nechá doma, protože bude hlídat vnoučka Dominika. Takže pro Verču, pro Dominika, pro svoji paní a pro všechny rockery i pro samotného Fandu by si přál nechat zahrát Arch Enemy a Eagle Flies Alone. Jasně, samozřejmě plníme a s touhle písní, kdy orel lítá sám, se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit až v úterý po prodlouženém víkendu opět po 18. hodině zase tady na Rock Rádiu pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Na závody by se mělo chodit, ne na ně čučet v bedně. To je jakože pěkný předsevzetí, jenže pro průměrného středoevropana občas nastanou situace, kdy mu nic jiného než ta bedna nezbývá. Jako o tomto víkendu, kdy se pojede, již po 47. jeden z nejkultovnějších závodů světa, motocyklová 8-hodinovka v japonské Suzuce. Tahle soutěž je zvláštní v několika ohledech. Třeba v tom, že pro japonské výrobce je vítězství v ní natolik důležité, že nasazují speciálně sestavené týmy jen pro tuhle soutěž. Třeba tovární Yamaha už ohlásila sestavu Jack Miller, Andrea Locatelli a veterán a ikona závodu v Suzuce Katsuyuka Nakasuga. U Hondy pak spoléhají na speciální sestavu Takumi Takahashi, Johnny Rea a zraněného Johana Zarka nahradí Somkia Chantra. Pro něj to bude premiéra ve vytrvalostním závodění a sám říká, že si vůbec neumí představit, co to obnáší. Tak mu dám dobrou radu, zkus jet rychle a nespadnout. Johnny a Takumi se pak pokusí o výhru. Druhý tým Yamahy, Yard, by si samozřejmě taky rád připsal výhru, jenže zároveň je ve hře o titul mistra světa. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby kluci jeli hlavně na co nejvyšší body, i kdyby měli obětovat celkovou výhru, ale na druhé straně trojka Karel Hanika, Marvin Fritz a Leandro Mercado pomalu jezdit neumí. No, nechme se překvapit, start je plánovaný na nedělní 4:30 ráno středoevropského času, vítěz bude znám 12:30.
0: Rock Radio, Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost.
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
2: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
2: No René. No Randy. René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
2: Máš tátovi pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušaj, jestli to funguje, to jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídí ty hňupy. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.